Halo, hej, čau, ja som Zervine z náš klas. Zval som te, nisi bila tu. Pa eto, malo cugam, znam to nije spas. Ništa, želim ti sretno.